0: Hajdeš nieko takle rano štyrjoch z domu stupňu je čma. To šte bě před měsacom hinak, ale tak pomalu blížime so Babiliču a nindže do trač. Potom zakadže ja tež nazemske vyšore, ale hišče dale myslič nieko nebudu. Pečo dzień 16.
1: Nej

0: móžne słowo.
1: Madženca Marata Delinkowa z Nebelčic.
2: Dobro Boži předvidživosći, přetož wón znaje najlepši puć za tebje. Tute rončko Jana Pawła II. Je mě k přemyslowanju wabiło. Gdyż nie masz doběru, se tola zubiny w tutym živenju. Bez doběry nie je nadzieje a svitwa. Jako křesťanka je za mnie výraz dunk a zakład živenja. Jeli nie mam doběru, so wudzu po živenju a sim ze strachom woptata. Jezusowe słowa, nie miej strach, tež gdyż je ci ciężko, może so mi doběrić. Gdyż mi w mojej všeomocy a svire doběriš, so twoja bojošć pominie. To su słowa živina, do kotryž mam nadziju do přichoda. Tuž môžeme so we všech užadaniach Božej moci doberieć, samo gdyż čujeme so přežadani abo svabi. Posredkuje nadziju, pozbudženie a viestošć, zo nie sme sami. V tutej doverie a virie je tež był sjate Bernadživy, kotroho šmeniny my dženca svečime. Přeju šitkim Bernatam daj bo zbožo kmeninam, so běchu přes zastupnu prostu svojho patrona junu došli k njemu do vocnoho domu v nebjesach.
1: Praj Marata Delinkowa z Nebelčic, ve nadoku a zamovitosti tam nešeje v osade.

0: Autor je Lubuszk Němca. Tute uprajenje sće tež w zawišće hižo słyšeli. Dere dyż beži kajš na šnurkach džen vote dnja, dyż pak cíš rána raz nadživo a autor nezaskoči, potom je to w opravže viaca čmerzace. Tošak znaja tež w Kamencu na Lutherovi hurce, w tamnišim autovim domje, kiš je serbskich rukach, a to hižo lečesatki, kajš je Beno Šota zonju, kiš tam za hodžinu potom na mjestne tež bude. Beno šak je si do toho žno tun areál vobladal, na kotrem su hižo NDR-skim času mašiny reparovali.
1: Aj to trichy ratarske mašiny, to bych ukiš su tam ladali. Džensniši autovi dom leži na hurce, kdež přijedžeš z Budesk jeho boka do Kamenca. Pretač můžeš napravo ke koroni odbočić, máš nalivo lisk, do kotroho švědže puč. Když si při autovém dome na dvore, se rejne obdate od štomu do koha v koha. Tam mataj, to by jas dačbo a jeho nán hižo nekotre leta autový dom v svojich rukách, stavizne pak sú hišče starše. Haj, maja tam samo išče dopomnenky na NDR-ský čas, kaž sem vidžal. Ale sú tam tiež na celé moderné svet usmierení, što je šmi dženca toho runia pokazaja. Elektriske auta tam menúce tiež uľadaš a tute maja so tiež ľadač. Ja sem čipný.
0: Beno Šota potekým dojedže si dženca ráno do autového doma, kýž ma tiež zamkarniu připodla prajna a Beno rozpravia vo tam prvný kruč vo šednom džele tamnešich subodživačáku a subodživačeriu nekak za hodžinu. Netko mamy 12 menšinu po 6 Čech.

0: A dźensa po takim smy z benom šotowe kamencopala lečbo rec, kiž ma ja šedne z auta mi činić a ja raz trochu konkretizuju přijo na šalta, kaž my ju rozbosu prajmy, bude takle vokovo. 7.45 po takim cibilki na osom, to je tola trochu leje, hač jenoš nikotre menšine, kaž sem to prede runje prajva.
1: 7.24. 6 do na 8.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranje. Poskit zorabistika popuću Serbskeho instituta klietu dale wiedu. Přičina je po podaćach instituta nieušedny odwóz a wulke naprašowanie. Lecna su wiedomostnice instituta, kajštež sobudževačerjo Serbske centralnije biblioteki a Serbskeho kulturnoho archiva svoje teme hižo ve 18 miestach a sach Hornje a Delnje Łužice predstajili. Dorostwa, muzeje a dalše kulturne zaradnistwa ve Sakske a Braniborske moža hižo nětko prostwe vo zaradvanja za druhu bojcu leta 2026 abo za klitu zapodač. Přitom moža ze šelakých témov ke serbske reči, kulturi a staviznamu zvolič. V Budešinje na křižovanišću při Serbskim ludovom ansamblu maja so sreć septembra twarske dživa zahajić. Za planowane nowe kružno wopkat chceća jako prynje kyžu na rušku podla ležonosća ansambla Wotorač, to ma so od oktobra hač do konca leta stać. Kajž mišćanski zarad izdžili, dobi so wopkat za čas tvarenja drev obmjezovač, ale křižovanišćo dospone ne zaureja. Popravne dživa za přetvor na kružno wopkat planuja potom od nalječa 2028. V Kamjencu čeče pitna voda od čerošije srede po nových vodovodach. Rowy na nimale 17 kilometrach zwiazaja ježo, jitro a skazku. Wutwar seče za vodovod je niedže 1,5 milionu euro płacił. Przez njón je region nětko neodwisniši od wody z Braniborskeje. Mimo to možete so dla zalutowanych kosztów při tvarje lica tešišće přemysłuj přestrini ve nadroznej Rabovce a neđechowie seči za pitnu vodu při zamknuć. V Bukecach při niedešim hosčencu Zvoty kluč je dorostwo Napoleonova droha 18. cínače novu pomjatnu taflu stajło. Kajž dorostwo zdyli, chceće ju sreće septembra posvědčić. Ona informuje o tym, zo je francuski kežo Napoleon Bonaparte 18. cínače v Bukecach přenocoval. Při bitvach v regione bu tedy tež hosčenc při dženstnišej běšest zničeny. Dorostwo je v zajšvých letach ižo 10 štajkých taflu na historii historiskich místnostčach stajło, mjezdrujm v Rakecach, Vorcenja a tež v Jenkecach. Kulturny rum Hornja Łužica Delnja Šleska v novom šulskim liče znova jezby pistovarski skupinu a šulskich radunju penežne podpira. Dziež kubvanski listčik Njepvači moli jestne wudawki v zjavnym blisko wopkadže přeuzač, kulturny rum informuje. Spěchovač hodža so mjezdrujm jezby k dživadwe v Budešinje a ke serbskomu ludovemu ansambli a ke šulerskim koncertam v okresomaj Budešin a Zorelc. Prostwy moža so wotnětka zapodač. V zajšvym šulskim liče je viacač 4500 dzieci a młodostnych spěchowane kulturne wulite wužiwało. A to one bichu nasze pojezdcze, kiż namakacze dale na naszej internetowej stronie, a runie tak w naszej damodnej epki szryka MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slibro pokaza 18 stopňov, máme tež mročne na ljubiu, trošku so tež sluncom je s mročelemi pokaza. Takto nekak dženca cilj dženj ostane, odmenjate. Na sebi mělo dženca sucho ostač, s blakami pak su nekotre švíle tež možné, cuni vecik tu nás převodža a to při maksimálně 26 stopňach.
2: Na Aštory Zorelc mě Drežďany mes Ohornom a Bočnicu so vopkat na 4 kilometrach ve Tvarnišću Kopi, tam trebač nekak bedel kodžine dleje. Pech, bona po osmech.
0: Serbski rozwóz.

0: Serbski rozhłos popuću live na Strzelaku.
1: Serbske auto je zamkarnje, maš mez drugim koneca, hoženč, abo tež nuje veste, a tež druže maš pilnih Serbov, ki šrubuja na autach. Tak tež ve Kamencu, džeš je dženca naš reporter Beno Šota, pola Lečborec, maja tež reto mas serbskih kupcov, ki štam tež svoju, ja praju raz, karu, abo koretu, abo medla tež auto, lada štadža, a runje tam ve dživani, ja, Bena netko lepju, abo dokaz če so podali. A s kim ty tam stejš, co?
2: Haj, ja stejm z jenom z tych, kiš tu te auta lada, kiš reparuje te auta. An runem mamo je celo aktualno model. A to je Filip Pech, kiš tu dživa jejžo predezno tu šrubo. Ja znam na tem auto nešče lada ulke biva auto. Kaž mrene, to runem z požadku svišeč bivo. Jo zbjenene, za možeš ti džospode ladač. Pračene na tebe, što te rune činiš? Što dženca je na, do nadoka čaka na tebe?
3: Ja te auto neke dženca jo hotovo čim za předano. To dobo ja jemo jenu vulku inspekcionu činimo. Tun vysoko volt system dile jožimo. Zamo vidimo, hač to šo onuce jo.
2: Oje, tak dobro bi to na kuže pa co stač. To je, ty vidíš nucka ta auto máš če šo rene štinene. Vůli ještě su voko štinene voko vodžidva. A vopravdě o tom, kad ješ celé čisté a nové upada. Tajke dživa, no, to je nekaj, ja si musel jene přijomne dživo, ta auto je štete čisté, se netra ani jara vomazač, ja si musel veľa šrubo, ano, tene je trebne, ale doponi so tež ty na nešto, kde se ty si zubu ukusa, abo kde se doba jara veľa dživač, jara, hej, veľa časa horešvo, kde se ty pravi, oh, to je tajke nešto, to je zabuč nejndu.
3: Hej, to smo mu po jena outlendera od Nucka, tun komplet kabelbaum.
2: Dobili vonzač, do cvo kable?
3: Genau, to smo komplet vonzač dobili, dokož tam jen kabel od RWK kaput bo, a to zon co šo ve jenem Japon, a ton to bi še en jene richtig vulke dživo, se s tom co mu štekarami, to...
2: To bi šo rôzno teka ča ponzas Roma, če teka ča šo novo činč zase, no, ja se musim četa, a to ta su mestem te kable, ta du přes to auto, no?
3: To komplete auto od Nucka komplet rôzno zbirano jo, a ma tom pred zice šo von, to pon jene richtig, also to richtig vulke dživo pon, jo.
2: Jedno je dla jednoho kabla, ale to je tiež to, k tomu slušam, že v takých reparatorách, a to je to prašeno, to si netko myslím, že 6 leta, jo, to nie je tak dlho, keď tro mode sa budú vrča, ale přivšem, rune praješ taký vysokovoltový systém pala tuto auta. My znajme všetké ešte auta, alebo šuďom všetký ježda s benzínom a dízlom. Zmieni sa tvoje dživo od toho šrubovania, když netko hľadáš ke tutým elektrickým autám, je sa tvoje dživo znovu v tých letách tiež zmienilo?
3: Hej. Also Predator will ja zu mechanisch gebor nicke mobile ist das Computerum jo immer das Tesom Wuchitach der Auto a hai to will ja zu das elektrisch gemi wo
2: na da gewitz ist so die strebne no so wenn das schon die brauche Schella da deutlich der brasche no na Tobias Alejbora der Auto sa šak so přeco dále u, ja to je nekaj kašprajne rune te noho se s tými elektriskými, sú te spúšťovní šahadvali, ja so nešto zmenil na ta autách, ja kašprajne rune prali reparatóra so tež zmenia do inéšho smera, sú te auta netko tak, zo oni bole zriedka upania?
4: To dalo je na štatistika od ADAC, Dumbuch ja tie tak podpisal, ha da vupraj zo máš te vidžane na posledný 10 let, po noho auto nikak 50% mene upadu. Die jene, die nach dem Zwiesel, so machst du ohne bei dich Importeuro, jahre durch garantieren. Hat der Twarz, wo dich Auto, das ist die Garantie, dass du das die Punkusiatze Prozess dauer, ja, wirklich zu der Montescher Kuste sanig. Schwester, Buch hat die Podpisser, Auto zu spuschen mich, oder in Akkuschepat.
2: To môžem, pa tiež mierne sedieť vo auče, kde všetko nevie, zatiaľ na kúže, pa tiež jedže a spúšťom nejedže a tiež zaskočí. A dobrých rukách, jo, kaž tu je kamencu, kdež potom, kaž napríklad Filip poláda ja zošo, tiež porané beží rúne, poláda noho auta predhať sa předa, kaž tu je, no, zatiaľ by sa najprve šo předať, zo tiež uprodže, kde sa potom kúpc nucene, zohone potom tiež uprodže tak jedže, kaž je očakované, však to je tiež za předavar a všetko vážne, zo šo beží, kde štejke noho auto přinže.
1: Hej, ve zamkorni, so šrubuje verči a toči, a to máš snad špodžili tež, dysa dysimo, čorni ruce, ale šedne dživo je vodmeniace, kaj sme rúne svišeli. Beno Šota je autovom domje a zamkorni ve kamencu dženca a tam pilnym raz přes ramjo lada.
0: Serbski rozvoz popuču Live na Strzelaku.

0: Słyšiće dźensa wot Marate Delenkoweje z Nibelčic.
1: Dobro Boži předwidźiwosći, přetož wón znaje najlěpši puć za tebje. Tute rónčko Jana Pawła II. Je mje k přemyslowanju wabiło. Gdyż nie masz doběru, se tola zubiny w tutym žiwenju. Bez doběry nie je nadzieje a svitwa. Jako křesťanka je za mnie výraz dunk a zakład žiwenja. Jeli nie mam doběru, so budžu po žiwenju a sim ze strachom woptata. Jezusowe słowa, nie miej strach, tež gdyż je ci ciężko, může so mi doběrić. Gdyż mi w mojej všeomocy a svire doběriš, so twoja bojošć pominje. To su słowa žiwina, do kotryž mam nadziju do přichoda. Tuž můžeme so we všech užadanjach Božej moci doběrieć, samo gdyż čujeme so přežadani abo svabi. Posredkuje nadziju, pozbudženje a věstošć, so nejsme sami. V tutej doverje a virje je tež był sjate Bernard žive, kotrohož mjeniny my dženca svečime. Přeju šitkim Bernardam daj bo zbožo k mjeninam, so běchu pře zastupnu prostu svojho patrona, junu došli k njemu do vocnoho domu v nebesach.
0: Tole praje Mahata Delenkova z Nibelčic, venadoko a zamovitost, či tamniše je vosade, a tute je a dalše nabožne svoja vusovanja, namakače na našich stranach internetče a v našej app MDR Serbia.

Słowenski hudźbny duo Gašper Šantl a Zala Krajl z města Maribor we Słowenskej tole běše hudźita hižo někotre lěta romadže 2019 so potom zjavnosći předstajištaj. A pola dame hižo raz do přichodneje hodiny, na koho smimy so potom od 8 takle mezdrujim veselić.

0: A ja se skoro myslu, a z toho wójndu za ludźo, kiedyś bliwe ze swoimi autami wopkadźeja, čim bóle dyše one nowe, drude pak přiwšej skedźbnosći nemžeš tomu zadźewać, zoso auto wopškodži, o nezbožach a zražkach ani nerečo, abo dyš če nichto šmurnje so krupy du, abo podobne. Tajkich padach pomaja we autowych zamkarniach. Beno Šota je dženca kamiencu pola lečporec popuču, ale von by tež ižo v útoru namiestne, zo by si to tam raz vobladal, kak to potom vupada, kdež tajke auto zvupoređa.
1: Nietko so tu je dživani dživa zade na taki moč moč uvonem auče, a to nešto, što ješ su tola za neko si z nas mili, menujce take malke užobine, naceše, abo prvetko pola auta, dokeš su so krupu šli. A mo nietko vidimo retomas, a to ve zadnem dželu retomas takih užobinom, Prytku menice muž to hižo zvupoređa, a te zajmujo, on celé kečbliwe v odspode, tu nieke hune pala cichy, je celé kečbliwe v odspode, tam z jenom kijom tu čiká, to beži, je, no? ta lepšina je, že jo, vieso, netrebaš ničo nuo lakirovač, ale kak to čini?
2: On to utvoči, jedno by četko zlalač, zote pon tum vlach, so se tum neše tvoči, zote potem te zas rune vonlada. Naš cíl, jo, když je tajke páde sú, zojen po možnosti bez lakirovana, ten auto pan zupoređa.
1: A to vidieť, čo tiež taká osobitá svica, no? Tam je máš obchodne ten cilinky, kažne to druhé tiež televízii vidí, cilinky, cí svica, kde sviča a s tým jen najskýrov lepe spoznajete.
2: S tým jen to, že som svicu vidí, že to jo, ty máš tie druhé také mauke sobu podľa, za to pan obchodne šo vidíš, když požíš, to auto je mu svoncu stojí, za jen tam absolútne ničac nevidí, a to ty nenapane, za tam je mu ničo bolo.
1: To sú také osobité pár reparatóre. To vy, also opravdu vy sami ve dživani nečiníte, za to máte špecialistu?
2: Za to si mu špecialistu hojujemo, mu te auto do to šivotvemo, mu šo rozberemo, jen to pon ti vidí, kak sú te nebesa, zo to šo von, ta zadná klapa je sobu otvorená, vodo tak zo ten rumma, zo môže ten dživač, a potom šo zase rumma, že stvari.
1: A to je netko vidíme, no, dešte stojíš podľa tu odspode z ruku dželží, Tam z takich celé małkim, ale to kaj hoždík odspodaj, kdež jenom z celé lohce tuči a on napšečo svici si to obľada a tak netko vidím unie jenom małku škávu, kdež tu nuhuna, on ľada, že on jo, a ja to hodo všetce mine a mine a pon upravdu, že ty svici celé dokonne vidíš, kde sú te boli, što sa dá korigovať a što dobi so činč a za to potom upravdu, že za so porané upada. Fascinovať sa, mirné dživo jenom by jara koncentrované boč, to nie je také, no, že jen s mašinami dživo, kaj budne jenom by dokonne s očkom ľadať.
2: Jenom by jara dobro očko meč, jenom by tie jara dobro feeling v rukách meč, zote to neše tvočíš, dokéž to pon to tamo smiera ročo cúš, to pon kus šešo, to zase ročo dostač. No, cichu je necha, je všetce spota, zo jen tak malo do karoserie zapšine, kaj ešte možno, tu ne to runevo nejo, ale za to ma jen zavešanu. Dysa je tak nešto stavo, de ľudžo, do tom kupc nám šíldže, nám rozkladže, što si ho stavo, musti zavešanu do kontakta, džomo, co prvnú obrazu posúvamo, že jen vidí, ká vujka tá škoda nekak bude. Najúšiš o pan takého, že tam šíjeďem posúdžovo, tu ne posúdže nepísaš, a tiež ká z toho dživa pan odpieža. Mô pan sa o to starámo, že to pan tie tak roztvarené vodve, šivotvarené vodve, vážne, jo, že mô pan si zavešenú, ve kontakče ostanemo, mô máme tie relatív husto, tie na pravýznika sobu po boku, že mô napšičo tie zavešené cíl jedno, to pan porané dokumentovač môžemo, A hejzo ta zavešena má, alebo nekajký veto núdza, zo mu topon tie se pravýznikami, te pravo toho kupca, alebo dále dámo.
1: Dere, taj štajke nešto, kaž páne, k tomu súša, veďu oni tu v Kamencu.
0: Aj tak, to potajkým je, když maja zamkarní auto doma Kamencu špecialistu za vosebite dživa, kaž napríklad za zvuporeženie v užvobieniu na oče po vulkých krupach. Beno Šota pobyhí, že v útoru namiestne a rozprávia potom krotko po napo dživečich ešte raz live z autového domu na Lutorovej hoce ve Kamencu.
3: Serbský rozvoz popuču live na Zčelaku.

0: to přidatne otvorene, te prašeno jo, jakich arbeitsko, no, to však je komplexna technika, komplikowana technika, što možeće vy z cima činić oko takich, ako, abo što ti smieće, však je tešte prašeno?
1: To su neke toku šesun od te mechaniki do te elektriki, činč možemo mu jara vile. No, also, wenn die Leute so speziell nach Hukubwanne, der meiste Hukubwanne hochvollschein 3, also der Hukubwanne geht in der Wetsche, wo sie entschieden ist. Die Technik, die Bock, die Utwarit, wo man die Akku rosnotwarit, wo man die, nimmst du keine Zelle, jednore, zmenit, tak so, da, dich ja immer nicht da, skunzwanne, so sind nicht rein, so Akku nicht schinsch, also, da muss ich die reparauert.
0: Da, Rika, wo muss ich hochvollschein, der Auto, die Wetsche?
1: Man muss immer da watchen, da bin ich Importeur oder was du kotische Auto twari, die spezielle Fahrzeuge von manchen Wortwehr, da haben so Techniker so behore, hat die beim Poker sei ja Jazz da, nach dem Bin Kuske George, da bin ich beim konkreten Schirm und Schemerich, also das war will es dann, aber die ist digital, und man ist so im KI, so du jahre dobe rumatschen, die will man.
0: Da obrotsch, machst du potom da genau, die Sagene, Či tu pon rozkładzesz to, što ještě někde vidíš, tu prakticky se to tež vidí, tu technika, a či právě někde nalivo tun šrub, abo někde tam tun kabel přijímč a také nešto tu opročí, může pon na tom místě tež sobou rozsudíč a právě či někde to?
1: Právě, no, tak to musí.
0: Aj, tak je tež tu moderný svět, kež právě také zankarní, nitko se tam hůjne prytku dživa, já se vás prašuji, vůko toho, když však je, to také osobita, také otřesk, nitko zašlahané, já nesmím tu někde blízko tuto elektrického auta, to je menuce, tu ta osobita visto, tak iso má v obkeč vač. A to netko tešte prašené na Filipa Pecha, kýž při tutem autom živé, kýž máte iš tuto osobitu dôl, no, što s tutemi batriami a s tutem elektriku vač. To je to prašené, elektrisko, ty dobíš šeléke vece v obkeč vač. Kak strašné to tam netko spode je oko te baterie. Kak, hej, to je zaujšte kusínak dživač, a když je nikde dobí, než nekak šubu odšrubač. Kak strašné to je tam.
2: Maj to šon jara strašne, ja, durch den neke der Auto, den ihr freischalt wanne, durch den Akku schätze schon 2 Millima. Jara gut vidi na den orangen Kablo wa Dilka, der enki gar nes me schimatsch, durch den Auto neo freischalt wanne. Hi.
0: Bon machst du was bitte gerade, hast du wieder Rune Junge, das ist Rukeitze, das du was bitte, du bist du dem Rukeitze mit dir.
2: Hi, das so tag Menu als Hochvolt Rukeitze. Das hat da das hat's wollt.
0: Hast du mir so da böse, da ich dich zelle tak firmne nedje war, du gest ja genau, da geht du ist der Gummi hat oder die drunne drunne war.
2: Hi. Bin das eine genannt im Akku direkt Jim Domiate on match. Hi, Herr Wack, du gest du ein Akku an sich, du schätze mal 2 Millionen on.
0: Hi, und du bi potek im schätze geht boach so jen da. Du Akku Lebe ja dukisch da Milina trainier, siehst du da Akku auch an, alle, je tam schätze ich den Nutzka drück. Ab schätze du schon die tute Kabel, watchanu, dam natem Jiwaya, du bei Zille dukwane Pschemesi, je jako Pschirne, kaki Krok, jako Pschirne, wajne, storo bist du tam Činic, a hake potom muža gespräne na tutun Akku dron, a tun, jo te Češki, Tobias, no?
1: A je Češki, also, siehst du schon Akku usbenč, je trebe si do 4 Luji. Šo kusne šo waži, panti.
0: To dobe, po takim tajki Češki element tam spade usbenčinu, odspode přišrubane stu. Rubami, ich da Auto Hotspot geistern, muss ich schätzen, aber so ist der Spreifort, dich Auto so dann Hotspot da schon psychne tut da Elektronika. Da bin denn sa gut gedollert, da denk ich Auto, aber das tut die neue Technologie durch Knopf zu nichts in später schlarane tut ich modernes Auto. A to wuža da se kaž prene tež hinaše procese, hinaše dživa, potom ve zamkarni za ože šporane na tutej nove technologii. Ač vůtko kamenca ja praju, A veľa úspecha přidele dále.
1: Ďakujú.
3: Hej, vodrom je Jack, vám všem ale technicce nebe to netko tak čiste prošu vo vodače. Hej, to sa im stane, když neje přijímanie cíle perfektne, když ste Beno na nekakým miestne, když nima taký dobrý zvisk k nám. Beno, šota to bie, když bieše dženca ráno kaminským autovým dome, bola lečborec na Lutherovej horce a ja si tam jezdrujím stavizne tuto domu rozkvast, dao, ale tiež kak elektriske auta, takhle tam ladaja. Prenie v obrazy a vid Ja namakače hižo na našim Instagramovom kanalu a po vusovanju vezo tež na naši internetovej stronje.
4: Serbski rozvoz popuču live na stream.

Dźensa je štwórtk a to skadźuje so Wokličanska gmejnska rada wječo sedmich we horče kwódnemu muži w Woklicach. A tam bądźe wosebje wo wupisanje molarskich dźěłow a špundowanju zwisku z wonjoškitom při ponowjenju šule a zo ma so wonka lift přitwarić. Jutře je pjatk a to započne so kamjenska bošč wječo šesćich na tamnišim svědženišću, ale so wě na wjacerych blakach zmija tam najšelakoriše koncerty, sportowe wubidżowanja a tak dale. Poladajcie raz do programa namakacze tutun załeśćcie w internecie. Hej a jutře je tež smolerjowy dźeń. Pod hesłom Nieswačidło a serbska literatura chcedźa si Nieswačidło wotkryć a to wšitcy tři kocy su so za to do toho hižo přizwili. Telewizijny magazin Łužica wusuwa sobotu we MDR telewizji při podniu 12. Kulturna zahroda při rjošajduje bašce přeprosy sobotu na večer ze spěvotvórcom Dieterom Beckertom z Drježdžan večer na po 8. Jutře a sobotu večer ve Smorčicach doživiće program serbsko-ludoweho ansambla, kiž predstaji serbsku kulturu ze svojej bohatej mnohotnosću, folklornu hudźbu a klasickim repertoárom. Najwišću wyšo Ryčo Kubwa, pola budešina tam ve Smorčicach. A to jutře kaž tež sobotu večer stajnje w 8. po takim 23 hodinach před program pak započne so hižo Bědek na 8.